0: Taká malá dovolenka vďaka The Colors a ich Italo Disco. Italo Disco, výborná vec. Pred 11. z Rádia Express veríme, že vám to spravilo náladu a veríme, že už to u vás doma rozvoňavé, ale veď ešte počkajte do toho obeda, ešte chvíľočku vydržíte, vypočujte si ešte správy od Dominika.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli zrelé avokádo iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A bánovecký jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl